Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Vítejte u dalšího vydání Rádia Tráťák, magazínu pro českou komunitu nejen ve Vídni. Posloucháte jej také jako podcast ORF Češi. Dnes se společně vydáme na dvě zajímavá místa. Nejprve do Slovenského domu ve Vídni, kde mladí lidé diskutovali o jazycích národnostních menšin. Poté navštívíme vídeňskou slavistiku. Ta hostí výstavu o životě a díle spisovatelů.

0: Přátelé Arnošta Lustiga. Od mikrofonu vás zdraví Pavla Rašnerová. Přeji vám příjemný večer. Jsou jazyky národnostních menšin ve Vídni stále živé? A jakou roli hrají v životě jejich mluvčích dnes? Odpovědi hledala diskuze, která se konala ve Slovenském domě ve Vídni. Zástupci 6 v Rakousku uznaných národnostních menšin debatovali o tom, jak své jazyky používají v každodenním životě a co je potřeba udělat pro jejich zachování. Na místě byla i naše redakce. K neúplně typickému provedení večera se vyjádřil současný předseda spolku Arge Volksgruppen Richard Basler.
1: Je to pravda, že jsme tentokrát změnili trochu ten formát, jaký máme. Nedělali jsme jako tu klasickou přednášku nebo takovou debatu, ale řekli jsme si, že chceme jednou opravdu taky oslovit mladé lidi a z toho důvodu si musíme něco rozmyslet. Klasický formát, někdo přednáší nějaký téma nebo takhle, to není ono. Tak jsme delší dobu přemýšleli a na schůzích potom jsme nakonec přišli na to, že by bylo dobrý jako opravdu z každý národnostní menšiny minimálně jednoho člověka, mladýho člověka pozvat a nakonec potom prvně opravdu o čem se budeme bavit nebo jak se o tom budeme bavit, že to všechno dohodneme přímo na místě, že dříve přijdou, my si s nimi promluvíme, řekneme naše nápady, co jsme si rozmysleli a potom uvidíme, jak na to reagujou, co budou jejich nápady k tomu, jestli třeba mají taky sami nějaký nápady a taky to nechat trochu otevřený, aby měli možnost sami individuálně jednoduše to vyjádřit, co je pro ně důležitý. A to je ono, jako neříká dopředu, co my si myslíme, že je důležitý, ne, oni nám mají sdělit, co je důležitý. A takhle mít otevřený formát a oslovit opravdu mládež a dostat k tomu, aby taky mezi sebou interagovali, aby jako mezi sebou debatovali a tak, a myslím, že se to taky povedlo.
0: Zda se podařilo naplnit původní záměr organizátorů, shrnuje Richard Basler.
1: Bylo to velice zajímavé z více hledisk, jednou to, že se vidělo, co jako jsou společní zážitky, společní problémy, společní potřeby, ale taky, co je odlišný. Nesmíme zapomenout, že každá národnostní menšina má své vlastní specifika a s tím pádem taky nemůžeme říct, že všechny vždycky stejný, taky má zakotvení v jiné části Rakouska, má jiné zážitky, jaký jsou spojeny s tímto. Část taky ve Vídni jako není uznaná, to taky jsou takový rozdíly, ale třeba jedna věc, jaká se dá říct, že jsme zjistili, je, že se něco změnilo. Že opravdu, jako co se týká Vídeň, ale nejenom Vídeň nakonec, že ta otevřenost proti národnostním menšinám, proti jiným jazykem mluvícím lidem je větší a už takový zážitky, co měli naše dědečky, babičky, tak negativní zážitky už jsou o mnoha méně a částečně taky jsou někdy už pozitivní zážitky, že někdo se třeba přihlásí, už se nestydí, že mluví tento jazyk. Že někdy opadu lidi, jej, ty to taky mluvíš a takhle. No to před ještě, takže před 50 lety by to vůbec nebylo takhle možný, ale jako, tak ta si vidí jako opravdu, že jsou taky, že vývoj v tom. A to taky samozřejmě s tím souvisí, že Vídeň roste, je už taky asi přes 200 řečí se mezi tím tady mluví, ale samozřejmě taky to znamená, že je ten problém v tom, že se musí zase taky komunikovat, co jsou národnostní menšiny, jejich jazyky a co je jejich specifikum oproti jiným přistěhovalcům. To, že tady jsou jako opravdu část Rakouska, a vždycky to už byly, tak to jsou takové věci, jaké se třeba taky musí zase více komunikovat a více říct. A to taky všechny třeba řekli dohromady, že jako to ve Vídni je něco, co to seš jeden pod hodně různě mluvících. Nicméně je tam rozdíl a rozdíly se musí vždycky vysvětlit, aby taky ty jiní to pochopili, aby se taky přiučili, nebo v tom pádě, aby jako opravdu aby dostali znalosti a vědomosti. No. A jo, myslím, jako tohle byl jeden krok do toho směru, jako do toho správného směru. Takže doufám, že to takhle bude taky pokračovat. A myslím, že jako tahle akce, což doufám, taky pro budoucnost přinese, že mladí lidi uvidějí, že jako jejich starosti, jejich zážitky nejsou jenom jejich, ale že to má hodně jiných, že tam jsou společnosti a že nakonec, že se něco stává, že to jako není věc, jako že řeč národnostních menšin, to něco není jako co umírá, ne, že žijeme, že to opravdu je potřebný a nakonec, že je taky důležitý opravdu se zapojit a jo. A takhle doufáme, že jsme něco pohnuli dopředu a budeme v tom pokračovat a zase snad dostaneme hodně mladých lidí dohromady, aby jsme zase takovouhle akci mohli příště udělat.
0: Za průběhem večera se ohlédl také člen předsednictva spolku Vladimír Mlynár.
2: Mňa veľmi potešilo, že sme mohli hostovať toto podujatie v našom slovenskom dome a že sme ho zaplnili mladými ľuďmi, lebo sme videli, že mladí ľudia majú záujem o národnostné skupiny, že sú angažovaní, že nie sú tak politicky podložení nejakými farbami, ale majú názory na svoj materinský jazyk, na to, aké je ich pozícia v našej spoločnosti, sa veľmi otvorili a bola to taká živá diskusia. My sme mali v podstate ako usporiadavatelia pripravený program na viacerých takýchto kôl s rozličnými témami, ale videli sme, že tí účastníci našeho podujatia si dávali sami otázky a bolo to veľmi príjemné stretnutie, kde sme videli, že aj keď sa tí mladí nepoznali, ale majú spoločné témy, ako integráciu, ako sú problémy s materinským jazykom v tomto prostredí a aj tá problematika veľkého mesta, že tuto tie práva, ktoré majú napríklad Slovinci v Korutansku alebo aj Burgenland Kroatin v Burgenlande vo Viedni nemajú, že nemáme túto školu a veľmi dobre tu padla aj tá otázka, že česká menšina so svojou školou Komensky má super setup vlastne pre ich život. Je to krásne vidieť, že absolventi tejto školy sa vracajú k spolkom, prídu na takúto diskusiu a to je niečo, čo nám ostatným národnostným skupinám trošku chýba. Nie? Keď nemáme školy, keď nemáme vzdelanie a keď není toto vzdelanie od materinskej školy až po maturitu, tak tu ako menšina, tu ako národnostná skupina vo Viedni nemôžeme prežiť.
0: O vlastní zkušenosti s češtinou ve Vídni se podělila Klára Černajsek z páté generace vídeňských Češek a Čechů.
3: Myslím, že jsou živé, definitivně, že jsme slyšeli, že jich je hodně, hodně lidí, hodně spolků a samozřejmě ještě nějak, jsou ještě maličkosti, které by se daly doplnit, ale myslím, že v dnešní době to už je docela dobrý. Ještě si pamatuju, jak mi babička vyprávěla, že se na ulici vůbec netroufala mluvit česky, že lidi na ní řvali, že mají zpátky domů a tak. A teď to máme fakt dobrý, že už si pamatuju, že jsem byla malá, tak jsme se sestrou bavili česky a byla to naše tajná řeč na ulici. To bylo takový dobrý. Už samozřejmě, když už nejsem na škole, tak moc česky nemluvím, ale jsem tam v práci nebo tak, pracuji u doktorky, tak když přijdou pacienty a vidím, že jsou české jména nebo slyším akcent, tak začnu mluvit česky, je to fakt super. A jinak mám i kamarády u jiných spolků, které nejsou české spolky, ale všude mám nějaký kamarády, co mluví česky. Mě osobně mně to bylo vždycky to nejhezčí, když jsem mluvila se sestrou česky, protože to bylo vždycky naše tajná řeč, naše, co jsme měli jenom pro sebe a moc jsme v rodině nemluvili česky, ale se sestrou jo. Mámka mluvila česky, ale taky, že s náma ne, pro nás bylo vždycky čeština jenom to, co jsem mluvil ve školce a pak ve škole, ale doma jsme vždycky mluvili německy. S mamkou hrajeme v cymbálce, se jmenuje cymbálka u Dunaja. To je docela fajn. Teďka už nemám tolik času, ale vždycky jsem moc ráda, když se tam vrátím. A máme tu společnost, no to je jako druhá rodina v podstatě.
0: O zkušenostech burgenlandských Chorvatů a proměnách postavení národnostních menšin ve společnosti hovořil Oskar Rup.
4: To s tou diskriminací je zajímavá věc, protože každá národnostní skupina má jinou situaci. A ze své situace to znám tak, že generácie svých rodičích

0: to měla jinak než já. Oni řekli, že i v Burgenlandském byla taková velká diskriminace, že jim řekli, že jsou líní a že jsou jako hloupí Chorváte. A stejná situace také ve Vídni, a že jim řekli, že jsou jako ta migrácijská generace, že nejsou opravdoví Rakušané. Ale teď je to hlavně už zmizelo, myslím. Já tu diskriminaci hlavně nedožiju a myslím, že je to vůbec ta má generace už ne. A slovinská menšina má ten problém ještě, protože je tam jiná situace, především v Korutanech. Tam je dodnes hrozná situace, ale jako ve Vídni ten problém už skoro není. A co jsme dnes slyšeli, že má ale romská menšina ten problém dodnes, protože jsou tam strašně špatná stigmata a je jim moc těžké, že ji lidé akceptují.
1: Řeč přišla také na hlavní téma celé diskuze. Životaschopnost menšinových jazyků v rakouské metropoli.
0: Záleží, fakt záleží. Dnes jsme taky slyšeli, že má každá národnostní skupina jinou báze, jiné spolky a jinou situace. Češi už mají víc než 100 let školu a jiné menšiny ještě ne. Nebo ve Vídni ne, ale Vídeň je už dlouho metropole pro všichni. Ale máme spolky, kde se to použije a já osobně musím říct, já často mluvím chorvatsky jako s kamarádi a s rodinou, když telefonuje, tak pro mě to není žádný problém. Máme ve Vídni malý prostor, jako například to chorvatské centrum, ale máme to a také není daleko do Burgenlandska. To mají například Slovíně jako jinak, protože jsou Korotany ještě další. Myslím, že to má každá menšina jinak, ale to, že se to akceptuje, to se zlepšuje a mám pocit, že máme hodně potenciálu ještě.
1: Další části rozhovoru srovnal Oskar Rup zkušenosti burgenlandských Chorvatů se situací české menšiny ve Vídni.
0: Myslím, že je zajímavé, protože situace ta, česká menšina je ve Vídni, je to velké město a nikde nejsou jako většinou. V burgenlandském je to tak, že máme chorvatské vesnice a tam byl nebo ještě chorvatština dominantní jazyk, dominantná kultura, to všechno, tam je to prostě tak. A Češi ve Vídni jsou vždycky museli být aspoň bilinguální, protože němčina vždycky byla dominantní, takhle to je to. A je to taky těžké ve velikém městě mít svůj prostor. Ale slyšel jsem a viděl jsem, že mají Češi víc prostoru, to je dobře. Bohužel ještě neznám všichni prostory, to se musím ještě všechno naučit, ale jo, je to docela jiná situace. Máme hodně paralelů, ale to jiná situace a jiné problémy. A Češi mají taky to, že je stále nějaká taky migrace Čechů z Česka a že ty Češi můžou taky být díl té menšiny. A u Chorvatech je to více komplikované, protože se ne všichni akceptují a je to trochu jiný jazyk a to všechno. To je taky nějaká věc. A jo, ta škola Komenského taky všechno spojuje, to je taky faktor, co u nás není tak, no, nemáme to tak organizované, že je to jako tak centrální.
1: K tématu se ještě vrátíme také na televizní obrazovce. Reportáž z této akce odvysílá 3. července magazín VIA na stanici ORF 2 nebo ORF 3.
2: Bože, podej mi ještě ten kalich, to víno

0: Druhý příspěvek nás zavede na vídeňskou slavistiku. Ta se letos připomíná 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga výstavou Arnoštova cesta. Prostřednictvím fotokoláží, výtvarnice Elišky Sofer Podzimek a textu spisovatelky Markéty Pilátové představuje životní příběh autora, jehož dílo je neodmyslitelně spjato s tématy svobody, lidskosti a holokaustu. Vernisáže se zúčastnila také jeho dcera Eva Lustiková. O výstavě i jejím vzniku se budu bavit s Blankou Návratovou, koordinátorkou festivalu 100 v Brně a Rakousku, která se na českém i vídeňském uvedení projektu přímo podílela.
1: Na počátku tady tohoto celého projektu ve Vídni stál rozhovor s profesorem Nevrklou, vedoucím Institutu slavistiky, ten nám byl zprostředkovaný zase profesorem Kubíčkem, ředitelem Moravské zemské knihovny. A já bych chtěla na tomto místě panu profesorovi Nevrklovi velmi poděkovat za krásnou spolupráci a jsem ráda také, že se rozšířila na další pracoviště tady na univerzitě. A krásná spolupráce je tedy i s jeho kolegyněmi Ladislavou Baxant a Michalou Kuklovou a Nadeždou Salmhoferovou, které opravdu velmi angažovaně zapojují své studenty a ať už v oblasti tlumočení nebo překladu a nebo zprostředkování v oblasti komunikace podle daného oboru. Máme z toho velkou radost, že náš projekt má i takovéto synergie.
0: Vedle spolupráce s vídeňskou slavistikou stála za projektem Silný příběh a několik institucí na české straně.
1: Do Vídně jsme přivezli výstavu Arnoštova cesta z Brna, kde měla svou premiéru na konci února. Byla v Moravské zemské knihovně a dalším důležitým partnerem u této výstavy je památník Terezín. Vlastně to byl nápad památníku Terezín převést grafický román Arnoštova cesta do podoby výstavy. Jak jsem teďka právě zmínila, ta výstava vychází z grafického románu Arnoštova cesta a ten vyšel v roce 2023 v nakladatelství Odeon. Jeho autorkami jsou Markéta Pilátová a Eliška Sofer Podzimek. A samozřejmě také Eva Lustiková svým způsobem, protože právě s Evou Lustigovou si Markéta Pilátová dlouho povídala a na základě těchto rozhovorů potom napsala texty do té knihy. Co se týče té výstavy, bych ještě zmínila tedy roli grafičky Johany Kratochvíla, která odvedla krásnou práci právě v tom převodu grafického románu do podoby výstavy, tak jak ji tady můžeme vidět.
0: Příběh Arnošta Lustiga ale nepromlouvá jen o minulosti. Podle Blanky Návratové má výstava silné poselství i pro současnost.
1: Výstava nebo i ten román mají v názvu Arnoštova cesta. A skutečně, když přijdete na tuto výstavu, projdete si určitým způsobem životem Arnošta Lustiga. Máme tady asi tak 15 banerů vystavených celkem, na kterých jsou znázorněny důležité etapy v Lustigově životě. A byl to život většinou v době nesvobody. A proto je to téma svobody ústředním motivem této výstavy. Je tam období hrůz druhé světové války, koncentrační tábory, Terezín, Osvětím, Buchenwald, ale i ta doba následující v době komunismu, kdy v roce 1968 Arnošt Lustig musel emigrovat. Emigroval přes Izrael, Jugoslávii do Spojených států amerických a vlastně celou tu dobu toužil po návratu zpět do Československa tehdy a také hned v roce 1989, jak to bylo možné, se tam vrátil. Tak já věřím, že když člověk projde tuto cestu s Arnoštem, že si i uvědomí hodnotu toho života ve svobodném světě a také, že to není samozřejmost a že je potřeba se za ten svobodný svět postavit.
0: Výstava ve Vídni zapadá do širší série projektů, které letos připomínají sté výročí narození Arnošta Lustiga.
1: Výstavu tady pořádáme v rámci Mezinárodního festivalu 100. Je to festival ke stému výročí narození Arnošta Lustiga, pořádaný nadačním fondem Arnošta Lustiga. Motorem toho celého je Eva Lustigová, dcera Arnošta Lustiga a spoluzakladatelka nadačního fondu spolu se svým bratrem Josefem Lustigem. V rámci tohoto festivalu se nám podařilo uspořádat pěkný program právě v Rakousku, nebo takový česko-rakouský, který začal už loni na podzim. To jsme totiž pořádali literární soutěž Mladí humanisté pro středoškoláky. Byl to už druhý ročník této soutěže a tentokrát jsme se zaměřili na školy v Brně a v Sankt Pöltnu, ale i vídeňská škola Komenského se také zúčastnila. Ta soutěž měla velký úspěch, vlastně ze Sankt Pöltnu se do ní zapojily 3 školy, v Brně 5 nebo 6 škol a vybrali jsme vítězné příspěvky ve všech 3 kategoriích, báseň, esej a povídka. To jsou žánry, ve kterých sám psal i Arnošt Lustig, takže proto je ta soutěž takto koncipovaná. Ty vítězné příspěvky, nebo 3 nejlepší v každé kategorii vždy, jsme nechali i přeložit a zásluhu na tom mají tady ve Vídni studenti překladatelství pod vedením paní Nadeždy Salmhoferové, za což jim velmi děkujeme. Stejně tak v Brně jsme spolupracovali také s germanistikou pod vedením zase pana Trny, tam překládali tamní studenty do češtiny, tady ve Vídni překládali příspěvky do němčiny. Takže máme radost, že můžeme takto podpořit právě i zase vzdělávání ještě zase na další úrovni. Těším se, že dnes večer právě ti překladatelé, kteří se na tom podíleli, něco o té práci na překladech také řeknou. Ta literární soutěž je stěžejním projektem nadačního fondu Arnošta Lustiga, který má jako jeden z hlavních pilířů právě vzdělávání. A také to zaměření na mladou generaci a předávání humanistických hodnot mladé generaci je pro nadační fond zásadní a je obsahem této literární soutěže. Spolu s podporou kreativity, tvůrčí literární činnosti samozřejmě.
0: Příběh Arnošta Lustiga by se měl v nejbližší době dostat i k německy mluvícím čtenářům.
1: Ten grafický román Arnoštova cesta bude teď v červnu zveřejněný, publikovaný v nakladatelství Karl Rauch Verlag i v němčině. Takže tímto se stane ten Arnoštův životní příběh dostupný právě i německojazyčným čtenářům. A věříme, že to i podnítí zájem nový zase o osobnost Arnošta Lustiga a o jeho dílo. Nadační fond má zájem o to, aby jeho díla vycházela i nadále v nových vydáních, což i letos v souvislosti s tím výročím se velmi daří. Vznikla jubilejní edice knih Arnošta Lustiga k tomu stému výročí a tak věřím, že se podaří i v německém jazyce vydat nějaké jeho knihy znovu a třeba tomu trochu přispěje i tady toto vydání německé Arnoštovy cesty. A mimochodem ta Arnoštova cesta by měla být i součástí knižního veletrhu tady ve Vídni, Buchvín. Takže pravděpodobně budou mít posluchači možnost se s knihou tam seznámit.
0: Na závěr rozhovoru jsem se Blanky Návratové zeptala, jaké poselství si z díla a odkazu Arnošta Lustiga odnáší ona sama.
1: Pro mě je nejsilnější poselství Arnošta Lustiga to poselství lidskosti. Jak jsem pořádala tu soutěž Mladí humanisté, která to má už v názvu, tak se ta lidskost tam neustále objevovala, ale vnímala jsem ji i ze strany jeho dcery Evy Lustigové. Mám pocit, že ta lidskost je velmi silně zakořeněná i v ní a že to je něco, co ji pojí s Arnoštem Lustigem a čeho si velmi cením a co má smysl šířit dál.
0: Výstava Arnoštova cesta bude na vídeňské slavistice k vidění ještě do 24. července. Její putování ale tím nekončí. Po Vídni zamíří do švýcarského Bernu na české velvyslanectví. A na podzim doputuje také do památníku Terezín, kde bude slavnostně zahájena 10. září. A dnešní dráťák je u konce. Děkujeme, že jste si k poslechu vybrali Radio Burgenland a náš český magazín. Další vydání vysíláme opět v pondělí od 21. hodiny a 10. minuty. Pokud byste se k dnešnímu pořadu chtěli vrátit, najdete podcast ORF Češi na platformě ORF Sound i v aplikacích Spotify či Apple Podcasts. příště se můžete těšit na rozhovor s Evou Lustikovou. Zazpomínáme na jejího otce, spisovatele Arnošta Lustika, a budeme mluvit také o tom, jak jeho odkaz žije dál. Přeji vám příjemný zbytek večera, pohodové nadcházející dny a dobrý vstup do nového týdne. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.
2: Dobrý večer. Máme tu opäť pondelok a s ním blok vysielaní národnostných skupín. Ako vždy, aj dnes ho ukončíme slovenským magazínom Rádio Diatón, ktorý vám je k dispozícii aj formou podcastu. Reláciou vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Veronika Vitásková na turné s Hansom Zimmerom. Keď bola flautistka Veronika Vitásková pred 5 rokmi našou hostkou, vlastnila asi 50 rôznych dýchových hudobných nástrojov. Dnes ich je 3-krát toľko. Jej pôsobenie na hudobnej scéne aj pri filmových produkciách nezostalo bez povšimnutia a prinieslo jej ponuku, aká sa neodmieta. Hudobnička zbalila niekoľkomesačné dieťa, pomocníkov aj kufre a vyrazila na jedinečné európske turné s legendárnym skladateľom filmovej hudby Hansom Zimmerom. Ako sa to dá zvládnuť aj s malým dieťaťom, ale aj o tom, ako turné prebiehalo a aké zážitky si bude v srdci niesť navždy, nám flautistka porozpráva v dnešnej relácii Rádia Diatón. Pri prvom telefonáte s tímom Hansa Zimmera si ešte myslela, že prichádzajú s ponukou na filmovú spoluprácu.
3: A pri tých telefonátoch normálne riešim, na aké mikrofóny nahrávam, aké mám nástroje a tak ďalej. A on zrazu tam ten spoluskladateľ, hudobný direktor sa tomu hovorí, musical director, a on, že či idem s nimi na turné. A ja, že ty brďo, že ja som nečakala tú otázku. Že no, áno, ale moje dieťa má práve 7 mesiacov. A on, že už som videla aj šialenejšie veci. Keď chceš, tak we can make it work. Ako nebolo mi všetko jedno, ako v prvých skúškach, lebo ten, čo to hral predo mnou, je vlastne taká legenda dýchových nástrojov. A robil to už 40-50 rokov. Vlastne vždy, keď počujeme v hollywoodských filmoch nejaký etnický nástroj, je to on. A som si hovorila, že akože vstúpiť do jeho topánok je... Dokonca mi ľudia písali, že big shoes to step in. No, ako ešte tak nasval, že si to spracuj. Ale odkedy som tam hneď prišla na prvú skúšku, tak mi všetci z kapely dali pocítiť, že nechceme jeho číslo 2, ale Veroniku číslo 1. Takže donies svoje silné stránky, donies svoje nástroje, donies, ktorom... Preto tam hráme na fujaru, turnej skladbe, gajdicu dokonca niekedy, že aby som tam doniesla to, čo ja viem najlepšie, a zakomponovali sme to tam do toho. Tá atmosféra, alebo všetci sú tam profesionáli, sú rôzne iné produkcie, kde tí ľudia chcú sa niekam dostať a krábu sa po chrbte a niekoho iného dávajú dole, len aby oni boli na výslni a tak, a to tu vôbec, lebo každý je úplne z niečoho iného a v tom, čo robí, je najlepší, tak je tam strašná pohoda. Každý si len robí to, čo vie dobre, a snaží sa uľahčiť to tomu druhému. A keď to všetci 152 ľudí robí, tak kde je problém? A hlavne oni si tam môžu vybrať, s kým chcú pracovať. Čiže keď im niekto nesadne, tak na budúce turné už tam tá osoba proste nie je. Niekedy to ľudia vstupne do hlavy troška. Si myslia, že oni vypredávajú tie haly, ale tak vypredáva len jedna jediná osoba tie haly, a to je Hans Zimmer. A všetci sú normálni. Ale to ide od hora, lebo Hans je normálny a on si vie vybrať ľudí, on má veľmi dobrý nos na, čo sa týka aj hudobníkov, aj osobností. Čiže to tam proste sedí celé. Neuveriteľné. Ja s tým, že nahrávam tie soundtracky, ja som už v tom filmovom svete a tak troška, takže som už kopec ľudí, čo okolo neho pracujú, s nimi pracovala. Čak asi to potrebovalo len moment, kedy bolo to treba, a už sa ma že opýtali. Čiže ja som sa dopočula, že som z viacerých strán bola odporúčaná. Tam sa nedá prihlásiť. Tam mi píšu ľudia, že keď je konkurs, alebo to, tak človek, čo si môže vyberať, nebude robiť konkurs. Takže je to také šťastie. Ale zasa tá pointa je v tom, že to, čo robím, robím, pretože to milujem. Aby som to robila, či by táto ponuka prišla alebo neprišla, aj odíde jedného dňa táto ponuka, však to nebude na veky. Otázka, že to, čo robím, či to ma baví. A to, že to náhodou zapadá niekomu inému do nejakého celostvého konceptu, že to tam padne, je len akože pridaný bonus. Len je to také vtipné, lebo teraz ľudia sa, niektorí ku mne, že ty hráš s ním a aké je to úžasné. Však áno, je, ale tak pred 3 rokmi som pracovala na tej istej úrovni. Tak jasne sa človek zlepšuje, Na pódiu sa lepšie hýbem teraz, lebo som tam tancovala. Ale to nie je, že zrazu to prišlo z ničoho, však celý život hrám na nástroje, hrám koncerty, len toto má taký spotlight, že tam ten cvenk toho mena zrazu urobí, že wow, taký štempel kvázi. Že aha, to čo robí vlastne je dobre, keď aj on s ňou pracuje.
2: Počas jesenného a jarného turné precestovali hudobníci celú Európu a na každom koncerte hrala Veronika na 14 až 16 nástrojoch. Psychické aj fyzické vypätie, ktoré takáto niekoľkomesačná šnúra so sebou prináša, sa dá pre matku malého dieťaťa zvládnuť iba s pomocou a s veľmi pevnou vôľou.
3: Musím byť disciplinovaná, musím veľa športovať, chodím na masáže, najviac trpí spánok, ale snažím sa na tom pracovať. Najväčší nepriateľ je potom samozrejme ten mobil a že si ho človek zoberie večer do postele. Taká disciplína, ale nie je taká, že sa z toho zbláznim. Odpúšťať si. Napríklad som hrala to turné a ten hlavný osvetľovač, ktorý robil pri najväčších hviezdach, on je strašne milý človek. A ja som mu na konci toho prvého turné povedala, že ja som vlastne nemala čas cvičiť, čak ja som bola cez deň s malou, potom sme už mali soundcheck a už bol koncert a už sme sa presúvali. Že ja sa normálne cítim zle, že taký najväčší projekt, aký som hrala a najmenej sa na neho pripravujem, lebo nemám absolútne fyzicky kedy. A on, že good genug je niekedy good genug. Že jasné, všetko by sa dalo robiť na 1500%, alebo to sme zvyknutí, že treba to robiť, ale niekedy stačí, to je dosť, ak som mala čas sa vyspať, toto je dosť, ak som strávila čas so svojou dcerou, toto je dosť, ak som pritom neochorela, toto je dosť. Ak som pritom šťastná. A takže niekedy nemusíme to špičkovať. Aj na tej najvyššej úrovni proste treba byť na seba milý. Takže je to také veľa toho balansu. A samozrejme mala som podporný tím, moju maminu a môjho manžela. Takže bez nich by to nešlo. Vždy bol niekto so mnou. Teraz to bolo jednoduché, lebo to turné bolo európske. Čiže vlastne vždy mohol byť jeden a po pár dňoch sa vystriedali. Manžel je hudobník, čiže on keď mal tu projekty alebo žiakov, tak bol vo Viedni a mamina išla so mnou. Takže sme to tak lepili. A ku koncu už bol len manžel. Akože aj chcel byť súčasťou toho turné a chodiť hore-dole. A boli sme aj v Dánsku, čo on je z Dánska, takže sme jeho rodinu tých pár hodín, akože celé sme tak popreplietali.
2: Rodina si musela zbaliť veci na niekoľko mesiacov. A to do každého počasia. Od chladného Norska až po teple Portugalsko.
3: Mali sme 4 veľké kufre a obrovský kočík. Máme taký bežecký, čo je fantastické na všetky tie mačacie hlavy a každé mesto je iné. Začali sme Amsterdam, Nemecko, ale potom sme išli od Osla a autobusom sme prišli až do Lisabonu. Úžasná bola organizácia, lebo som ešte nikdy nehrala projekt, ktorý by bol tak fantasticky zorganizovaný. Keď sme sa presúvali, tak sme sa presúvali autobusom. A ten autobus to nie je barziaky, to sú najlepšie turbusy v Európe. Oni majú sídlo v Innsbrucku inak, som aj nevedela, sú rakúske. To je veľmi omnoho príjemnejšie ako lietanie. A ja som to mala ešte tak konfigurované, že som mala spálňu, dvojpostel, toaletu, sprchový kút, umývadlo pre seba, teda pre rodinu. Potom vpredu bola lounge a o poschodie nižšie bola kuchyňa. A my sme sa presúvali len v noci. V druhej časti autobusu boli 8 miest na spanie, ale vždy tam bolo len traja ľudia, akože nebolo to preplnené. A ďalšie dva autobusy tam už bolo viacej ľudí a to boli ostatní z kapely. Ale kvôli tomu dieťaťu, že na každej tej aréne nevedeli mi zabezpečiť, že tu môžete byť alebo nemôžete, tak my sme mali vlastne izbu v tom autobuse. Ti sa vždy dalo s malou ísť a keď ja som začínala hrať, tak ona už pomaly zaspávala. A ja som prišla potom po polnoci z koncertu, malá spala, ja som si k tým prilahla a išli sme do ďalšieho mesta. Ak to mesto bolo len 3 hodiny ďalej, tak o 5 ráno budiček alebo o 4, ja úplne unavená, lebo som zaspala asi až o 12, lebo neviem po takom koncerte hneď zaspať. A došli sme do Paríža a ona bola už hore. No tak od 4.30, od 5.00 sa s ňou hrať. Takže my sme chodili ako zombici ten deň voľna a potom sme odpadli o 7.00 večer spať. A na ďalší deň bol zasa koncert. Čiže tie dni voľna boli veľmi vyčerpávajúce, lebo som si neodýhla z koncertu. Ale keď som prísna a nešla som tam s nimi si potom tam sadnúť alebo takéto veci, tak sa to dalo. No. Ale na budúce turné sa bude viacej lietať a to uvidíme, že jak to skombinujeme. Lebo tie autobusy boli naozaj svojím spôsobom príjemné. Ona zaspala a spala, až kým sme sa zobudili v Novom meste. A keď to dobre vyšlo, že 8 hodín cesta, tak som sa vyspala ja aj malá a o 8 ráno sme dorazili do Mníchova. Super, celý deň voľná a až ďalší deň koncert. Takže to len tieto krátke presuny, alebo veľmi dlhé presuny. Keď sa už zobudila o 7 a až o 12 sme dorazili do Nového mesta. Takže to boli tie najťažšie fázy, by som povedala. A všetko bolo v tom autobuse. Mali sme v tých hoteloch, boli ľudia, ktorí nám znášali a prinášali tie kufre, mali sme vysačky tam, čiže bolo to fantasticky zorganizované. To som ešte nezažila, preto tak prizvukujem, lebo som hrala veľa produkcií a toto je next level. Nás je 152 ľudí, 3 autobusy, len kapela. Niekde je to vypísané, som si to čítala. 27 autobusov, lebo treba celé pódium si brali za každým zosadou. Catering sme mali vlastný. 3-4 autobusy sú len catering a personál cateringu. Akože obrovská, obrovská akcia. Akože veľký pozor som si musela dávať na stravu. Čo jem, kedy jem, aby som zaspala, aby som to neprehnala. My sme mali vlastnú pastry pani, čo robila len zákusky. Keď sme boli vo Francúzsku, tak robila eclair. Keď sme boli v Španielsku, tak robila pastel de nata. Ale ja som sa tak strážila, ja som si nedala skoro nič, až keď som bola veľmi unavená, alebo ku káve raz za deň niečo. A na konci, už posledný týždeň to bolo také, že už sa neuvidíme, už hlavne tá únava. Keď už to na konci pušne človek cukrom, tak dobre. Ale keby som už sa od začiatku, to sú len kávy a to sa nedá. Takže mala som taký, vedela som, koľko to trvá a ako si to rozpočítať. Pre tých ľudí, čo tam nemajú so sebou malé dieťa, je to náročné. Ale keď som tam ešte že s rodinou a deň voľna